0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: kořicí. Ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková.
2: Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
3: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
4: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
3: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
5: Být matka samoživitelka je těžký. Je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
3: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
6: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak

0: přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Lidi asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch do loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Cestou, ne cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 4.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými liáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat nazpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

se tímčího klíma. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
1: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
2: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
1: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
3: Být matka samoživitelka je těžký. Je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
1: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
4: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s tákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s tákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
0: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat na zpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní ráno, naladili jste si Český impuls, Vladě Roži za mikrofonem. A teď otázka, na kterou se ptáme už spoustu let. Proč tě zlákal?

0: Hezké ráno, Vládě Roš za mikrofonem. I dnes pro vás vysíláme pořad Máme Česko rádi. Dnes se podíváme, jak vypadalo rekreační zařízení ze 14. století. Navštívíme Brdy, a to dopoledne v 10 hodin 30 minut a také v odpoledním čase ve 14 hodin a 30 minut. Cestovat budeme i po světě s Jirkou Kolbabou. Ve 13.30 budeme putovat po asijském Laosu. Řeč bude o Budhově parku a výběr nejlepších scének Alexandra Hemaly nabídneme mezi 16. 17. a teď už hudebně další česká písnička Hana Zagorová a Juraj Kukura.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

hezké nedělní ráno, naladili jste si Rádio Český Impuls. I v druhé polovině víkendu se vás ptáme, jestli se Česko mění v tropickou zemi nebo ne, jak to vnímáte vy, protože průměrná teplota u nás podle statistik vzrostla od 60. let o 2,5 stupně, tak nás zajímá váš názor. Napište nám na Facebook Českého Impulsu, čekáme komentáře i hlasování v naší anketě. A teď už hudebně za českou písničkou, tohle jsou Katapulti Blues.

0: Vládě Jaroš za mikrofonem, hezké nedělní ráno na Českém impulzu. Teď už se obracím na své kolegy z redakce zpravodajství, jaké dneska bude počasí, čeká nás další tropický den nebo ne, o kterých se dneska bavíme v rámci našeho víkendového hlasování. Jak to bude?
1: V neděli nás čeká horko, dusno s přeháňkami a bouřkami. Bude jasno až polojasno, během dne oblačno až zataženo. Naměříme teploty na severovýchodě kolem 27, jinak do 34 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls, hezkou neděli, krásné vstávání a teď už se věnujeme první hudební dvojici. Čas na písničku k dnešnímu dni otců, právě dnes se slaví, tak nezapomeňte tatínkům popřát a my to vezmeme hudební cestou. Jakub Smolík a Tomáš Vimr, otec a syn, a taky Josef Šimek z Greenhorny, když náš táta hrál.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Hezké nedělní ráno, Vláďa Jaroš za mikrofonem, naladili jste si Český impuls, hrajeme jenom české písničky let 60., 70. a 80. a tady položím další důkaz na stůl, na pult k vám do uší a to je Pavel Rod, Krásnější než růže. Hrajeme teď, pojďme si společně zaspívat. Za chvíli bude 7 hodin, čekají nás nejnovější

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Vězně zahradního altánku zachraňovali hasiči v Příbrami. Dva lidi totiž uvěznila voda tekoucí z polí. Hasiči se k ním dostali na člunu a odvezli je do bezpečí. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku vyjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody. Večer hasičům přibylo zásahu hlavně v Praze východ, především v Říčanech a okolí. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. Odpolední bouřky zaměstnaly hasiče i v dalších krajích. Vládní změny penzijního spoření můžou ohrozit jeho poskytovatele. Myslí si to lidé z Asociace penzijních společností. Za zásadní problém ve vládní novele vidí plán na zastropování poplatků na 0,5%. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Podle penzijních společností poplatky ve výši 0,5% nepokryjí náklady a povede to k poklesu nabírání klientů a skončit to může i odchodem společností z českého trhu. Předseda představenstva ČSOB penzijní společnosti Aleš Zíp vysvětluje, že z poplatků se kryjí náklady na distribuci, správu portfolia a administraci.
3: Když jsou vaše náklady vyšší než vaše příjmy, tak jste v účetní ztrátě.
2: Asociace penzijních společností proto na problém upozornila ministerstvo financí v rámci připomínkového řízení. Prezident asociace Radek Moc řekl, že poplatkový strop by měl být minimálně o 0,32% vyšší.
4: Teď ta nákladovost je 0,82 a pokud to bude 0,82, tak to pokryje náklady včetně těch nákladů na kapitál. To znamená, nedošlo by k žádným těm negativním jevům, úbytek klientů, odcházení společností z trhu a podobně.
2: Taková situace by pak poškodila i důvěryhodnost investičního prostředí v Česku.
1: V rakouském Tyrolsku se odpoledne zranil 54-letý paraglidista z Česka, informují o tom rakouská média. Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice. Není vyloučené, že na padáku během letu vznikl technický problém s řídící šňůrou. Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky na okruhu Brně z první řady. Rád by odměnil domácí fanoušky pódiovým výsledkem. V sobotní kvalifikaci Moto 2 obsadil druhé místo. Na stupně vítězů se Salač může dostat opět po 2 týdnech. Stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Závod Moto 2 začíná ve 12:15. A slavíme Den otců, svátek, který připadá na 3. neděli v červnu. Den otců připomíná význam otcovské role v rodině a společnosti a vztah otců k dětem. Den otců vznikl na počátku 20. století ve Spojených státech amerických a slaví se nyní v řadě zemí po celém světě. A závěrem přidám počasí, taky dneska budeme mít tropy, a sice teploty 30 až 35 stupňů. Čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer v Čechách mraky, přehánky a bouřky. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Posloucháte rádio Český impuls. Vladěr zůstává za mikrofonem. Krásné nedělní ráno. Taky dneska se sluníčkem budeme hrát mezi stínem a právě jeho tvorbou Kličkovanou, jako teď Dalibor Janda. Hrajeme české písničky, užívejte právě teď.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezkou neděli, Vládě Hruš s vámi za mikrofonem. Sledujeme také televizní tipy. Alexandr Hemela už ve 12 hodin a 30 minut doporučí, na co byste se měli podívat. Budeme také nabízet výběr těch nejlepších scének z vysílání a užijeme si povídku dvojice Šimek Grossman, jak jsem rukoval, uslyšíme v 16 hodin 15 minut, ale celkově více scének mezi 16. 17. a také nezapomeňte na letní kino Českého impulzu, že vám celé léto promítáme písničky z českých filmů, seriálů a pohádek, tak abyste si užili u Českého impulzu atmosféru letního kina, a to můžete také právě teď. 1000

Hezké nedělní ráno, naladili jste si Český impuls. Iveta Bartošová, Petr Sepeš je právě teď. A my se také bavíme v rámci našeho víkendového hlasování o tom, jak je to v Česku, jestli se Česko mění v tropickou zem, protože průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně a těch tropických dnů bývá i trojnásobně, tak nás zajímá váš názor. Už nám píšete na Facebook Českého impulzu. Lumír napsal, rozhodně nejde o naší republiku, ale o celosvětový problém. Honza Šípek, když jsem začátkem června musel topit, tak se určitě neměníme v tropickou zem. A ještě tady píše Věra, na pár dní možná, ale že by tropická země, to si opravdu nemyslím i podle toho, jak dlouho se letos muselo topit. Tak na tom topení se shodneme, já si pamatuju taky, že jsme minulý měsíc zapínali ještě topení a to si myslím, že já jsem člověk, co i potřebuje zimu. Zapínám si často klimatizace, ale tohle opravdu nešlo vydržet. Takže jsem s vámi na téhle straně, že spíš opravdu tropickou zem se neměníme, ale zajímá nás ten váš názor, tak nám ho také napište. Přečteme si váš vzkaz, pište na Facebook Českého impulzu. Dobré

0: Hezké nedělní ráno, Marcela Holanová, Český impuls, Vláďa Jaroš za mikrofonem, za chvíli pokračujeme, legendární duet Lenky Filipové, Karla Zicha, Mosty, a sledujeme také dnešní počasí. Nejvyšší teploty nás čekají okolo 35 stupňů, na severovýchodě bude kolem 28, pokud se budete pohybovat na horách, tam to bude okolo 25, a jinak odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky můžou být samozřejmě vzhledem k tropickým teplotám silné. Tak na sebe dávejte pozor i v tom tropickém počasí a poslouchejte Český impuls, budeme vám k tomu hrát.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: na českém Impulzu dál. Další české písničky už za chvíli. Připomeneme si film Slunce, seno a pár facek. Bude Michal Penk Hlaď mě, jak tam Blažena byla v tom pokoji s rádiem, tak to bude přesně ta písnička, u toho plakala. A Milan Drobný Koupí opuštěný hrad. Za chvíli pokračujeme, taky připravujeme poslední detaily nejnovějších zpráv na 8 hodinu.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

zůstal jsem sám a sám hladí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Odpolední bouřky lámaly stromy a zatopily sklepy. Hasiči napříč republikou měli stovky výjezdů. V kempu na Trutnovsku padající větve zranili muže a ženu. V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda uvěznila v zahradním altánu. Spadlý strom také zastavil provoz vlaku mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Taky dneska budou tropy. Naměříme až 35 a odpoledne přijdou bouřky. Vlny veder ohrožují i astmatiky. Horko totiž dráždí dýchací cesty. Roste tak riziko zhoršení jejich zdravotního stavu. Tereza Fenclová-Mašková z Klimatické koalice říká, že na klimatickou změnu doplácejí i alergici.
2: Vzhledem ke klimatické změně se prodlužuje pilová sezóna, což je něco, co velká část nás, kdo jsme alergici, tak pociťujeme, že ta alergická sezóna se prodlužuje a také množství toho pilu se zvyšuje. Ty alergické projevy jsou silnější, letos jsme si to mohli všimnout, například když kvetly břízy, tak to bylo poměrně hodně vydatné.
1: Dlouhodobě vysoké teploty nejvíc ohrožují hlavně malé děti, těhotné ženy, seniory a chronicky nemocné. Data potvrzují, že počet horkých dnů v posledních letech narůstá. Extrémní teploty se objevují hlavně v rozpálených centrech měst. Oproti zelenějšímu venkovu tam může být teplota až o 8 stupňů vyšší. V Londýně zabíjel požár. Tři lidé přišli večer o život ve čtvrti White City v západní části britské metropole. Plameny zachvátily přízemní pavilon, víc než polovina stavby je zničena. Dva lidé zemřeli na místě, třetího záchranáři odvezli do nemocnice, ale svým zraněním podlehl. Na místě zasahovalo více než 100 hasičů, proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou dnes na okruhu WTA čekají zápasy o titul. Nosková ve finále v Berlíně nastoupí proti Jessice Pegualové, Bousková v Nottinghamu vyzve jinou Američanku Emu Navarovou. Nosková má s předloňskou šampionkou Pegualovou, která semifinále vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska, bilanci 2-1. A dodám i počasí, dneska bude jasno až polojasno, teploty 30 až 35 stupňů, odpoledne a večer v Čechách budou mraky, přehánky a bouřky. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2,5 minuty po 8 hodině, Vladěroš za mikrofonem Českého impulzu. Budeme hrát opět české písničky, tak to máme v plánu i dalších následujících 60 minut. A teď už západočeská kapela, která přesáhla daleko hranice západních Čech do celé republiky.

0: Rádio Český Impuls, skupina Rangers Plavci. Mám rád swing a nemálo. Za chvíli pokračujeme na Českém Impulzu jenom české písničky a taky vám představíme dnešní program.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Dnes opět budeme cestovat po České republice. Po desítkách let se turistům otevřely Brdy, přilákali

0: naší hranu Hanu Kracíkovou, to znamená, vydáme se právě tam a sledovat budeme, jak vypadalo třeba rekreační zařízení ze 14. století. Navštívíme teslínský klášter v Brdech. Pořad máme Česko rádi, vysíláme dnes dopoledne v 10 hodin 30 minut, pak ještě odpoledne ve 14.30. A cestování také po světě, cestovat budeme s Jirkou Kolbabou po asijském Laosu. Řeč bude o Budhově parku. Poslouchejte Cestování s Jirkou Kolbabou odpoledne dne ve 13 hodin a 30 minut a protože je léto, hodně tropické léto, tak budeme vysílat i letní kino Českého impulzu, tedy celé léto promítat písničky z českých filmů, seriálů a pohádek, tak si je užijte u Českého impulzu atmosféru letního kina třeba právě teď z filmu 50. Duhová víla.
1: Letní kino promítáme na rádiu Českého

0: Krásné nedělní ráno, posloucháte Český impuls, Vladě Roš za mikrofonem. Za chvíli pokračujeme další českou písničkou a také slovenskou. Miroslav Žbirka nám připomene film Pupendo, balada o polných vtákoch a Karel Hála, hádej Matildo, tady bude za chviličku. Máme taky naše víkendové téma, víkendové hlasování a ptáme se vás, jak to vnímáte, mění se Česko v tropickou zemi, protože průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Tedy tropických dnů bývá i trojnásobně, tak nás zajímá váš názor, jestli si myslíte, že se měníme právě v tropickou zemi, už nám píšete na Facebook Českého impulzu. Petr Balok napsal, nejvíc bylo 35 stupňů a vy z toho děláte tragédii, je teplo, protože je léto. Šárka napsala, je to hnus, nesnáším léto. Ludmila Rýdlová, na jak dlouho je tropické léto, většinou je zima či chladno, užijeme si krásného sluníčka, dokud můžeme, ještě minulý měsíc jsme topili a to je pravda, já jsem taky topil a většinou já snáším zimu úplně v pořádku a byla mi ta zima opravdu tak veliká, že jsem sám sáhnul po topení. No a ještě tady čteme další vzkazy. Radka Tichá napsala, těch pár dnů, co je fakt horko, tomu nevěřím, že se měníme v tropickou zemi. A drahá píše, necháme se překvapit, co bude. Napište nám taky váš názor, měníme se v tropickou zemi nebo ne. Facebook Českého impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Radio Český Impuls, máme 8:30. Hezké nedělní ráno, za chvíli pokračujeme s českou písničkou, hrajeme české písničky let 60. až 80. Jiří Zmožek nebo Vítězslav Vávra budou následovat za chviličku. Díváme se taky na to, jak to bude dneska s počasím. Nejvyšší teploty opět tropické, vysoko 35 stupňů, na severovýchodě bude kolem 28, pokud se budete pohybovat na horách, tak to ale si nejvíc vyhrajete, tam bude maximum okolo 25. Odpoledne a večer potom čekáme od západu, zejména v Čechách, přibývání oblačnosti a místy samozřejmě, protože budou tropy, se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, dokonce i silné, tak buďte opatrní, užijte si a nebo přežijte tropický den, záleží, jak to máte nastavené.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Naladili jste si Český impuls, hezkou neděli. Za chvíli budeme pokračovat v českých písničkách. Bude teď v rámci naší hudební dvojice veselo, parno, tropično, protože to budou písničky o létě. To je dnešní druhá hudební dvojice. Hrajeme je, protože je dneska první letní den. Astronomické léto přijde ještě oficiálně. Počkejte na ten konkrétní čas, ale zapište si někam, až bude za chvíli 10 hodin těch dopoledních, 10.24, tak to bude opravdu astronomické léto. První letní den, ten už probíhá, proto hrajeme písničky o létě. Václava Neckáře, ten má také svoji letní, i Iveta Bartošová, léto.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1 plus 1.

Takhle úžasně vám hrajeme na Českém Impulzu. To byla naše hudební dvojice letní písničky, Vete Bartošové a teď Václava Neckáře. Hezké dobré ráno, které se za chvíli změní už v dopolední čas. My vám budeme za chvíli opět hrát. Bude to doslova za pár vteřin. Připomínám za 9 minut nejnovější zprávy. Těšte se, chystáme ty největší podrobnosti. Naše redakce zpravodajství opět bude zasahovat, jak v Česku, tak po celém světě. Za chvíli uslyšíte a my se těšíme na úžasnou Marii Rotrovou. Bude déšť. A teď ještě Karel Gott a další legenda právě teď na Českém Impulzu, když milenky pláčou. Když

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Hasiči měli perný závěr včerejška. Kvůli bouřkám vyjížděli více než 700krát, nejvíc ve Středočeském kraji. Nejčastěji odklízeli popadané stromy na silnicích a odčerpávali vodu. V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvězněla v zahradním altánu. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. V Královéhradeckém kraji hasiči vyjížděli k případu v Červeném Kostelci na Náchodsku, kde se vyvalila na silnici Víka od kanálu a voda zatopila komunikaci. Před odjezdem na dovolenou by mělo platit dvakrát měř, jednou řeš. Své domy a byty bychom měli opouštět až potom, co vypneme a zkontrolujeme všechny elektrospotřebiče. Zavřít bychom měli taky okna. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš přidává i další tipy, jak se během volna můžeme vyhnout zbytečným problémům.
2: Odstraňte z balkónu, teras a zahrad volně uložené předměty, například květináče, zahradní nábytek nebo další vybavení, které by mohl silný vítr převrátit nebo odnést. Pokud je to možné, uzavřete hlavní přívod vody a minimalizujte tak riziko vytopení při případné poruše.
1: Hasičské statistiky dlouhodobě ukazují, že za požáry bývají často technické závady na elektroinstalaci. Právě naše delší dovolená a nepřítomnost v domě zvyšuje riziko takových škod. J.D. Vance ráno přiletěl do Švýcarska. Americký viceprezident tady chce pomoci formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války Spojených států proti Íránu. Memorandum o porozumění, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Trump a íránský prezident Pezeškian, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Do Řecka se vracejí letní požáry. První velký lesní požár v Řecku v letošním roce hlásí ostrov Euboja. Úřady nařídily evakuaci dvou osad. Podle médií je v akci 120 hasičů, 35 hasičských vozů, 7 vrtulníků a 8 letadel. V regionu fouká silný vítr, který plameny žene a šíří dál. Fotbalové mistrovství světa už je bez stávky. Skupina mexických učitelů, kteří stávkovali kvůli nízkým platům a důchodům, totiž večer po 20 dnech protest ukončila. Předtím se pokusili narušit i akce spojené s fotbalovým šampionátem. A dodám i počasí na dnešek. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách mraky, přehánky a bouřky. Teploty vyšplhají na tropických 30 až 35 stupňů. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Na Českém impulzu s vámi zůstává Vládě Jaroš. Přeju vám krásné nedělní, teď už dopoledne. Dneska první letní den, ten teď společně prožíváme a příští hodině v 10. hodině a 24. minutě bude oficiální astronomické léto. Tak první letní den, to bude, ano, pořádně tropický den. My už to chvilku slavíme, ty letní dny, to je pravda. Pojďte si užít další českou písničku, jak to máme rádi, Marcela Holanová. Posíláme Žárlím.

Rádio Český impuls, hezké nedělní dopoledne, Vláďa Jaroš s vámi, za mikrofonem, užijte si české písničky, za chvíli v tom budeme pokračovat. Předtím ještě ode mě pozvánka na dnešní večer, kdy od 19 hodin budeme opět vysílat pro vás country, folk a tramské písničky, tak pozor, až budete chtít k tomuto našemu hudebnímu speciálu opět zde večer nějakého toho busta, abyste něco nezapálili v těch tropech, tak užijte si to, ale opatrně, nezapomínejte také na to, že budeme vás bavit od 16 hodin ty nejlepší scénky z vysílání Alexandra Hemaly. Užijete si třeba povídku dvojice Šimek Grossman, Jak jsem rukoval. I na tohle se těšíme. No a otevřeli jsme letní kino Českého impulzu, tedy celé léto promítáme české filmové písničky. Třeba jako teď naprosto úžasný Valdemar Matuška, to nám připomene Pelíšky.

0: Naladili jste si Radio Český Impuls, je to až neuvěřitelné, ale příští rok bude film Disco Příběh slavit v Plzni 40. narozeniny. 40 let od natáčení, naprosto neuvěřitelné. Další vzpomínky, ty české samozřejmě, tak tady pro vás budeme mít už za pár chvil. Ještě se podíváme na to, jaké dneska bude počasí. Ano, tropické, to si řekneme hned na začátku. Nejvyšší teploty okolo 35 stupňů, severovýchod bude mít kolem 28. Odpoledne a večer potom čekáme od západu, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky a budou vzhledem k tropům samozřejmě silné.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: Tohle je písnička, která se také objevila v muzikálu, který se jmenoval Láska je láska. Lucie Bílá tam byla v hlavní roli, neměla alternaci, protože to bylo hlavně o ní. Tohle písničku tam třeba zpíval Kamil Střihavka s Vilémem Čokem ve sprše, možná vzpomínáte. Za chvíli dál žijeme českou písničkou Michal Prokop, skupina Framus 5 a Kolej Yesterday, naprosto úžasná píseň. Tak se poslechneme za chviličku, taky chystáme zprávy na 10. hodinu. Zůstaňte s Českým impulzem.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Taky dneska padnou teplotní rekordy. Odpolední teploty budou totiž tropické a vyšplhají až k 35. Nejtepleji bude na jižní Moravě a v Polabí. Včera padly teplotní rekordy na 59 stanicích ze 171, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji, a to 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Tam ale teplotu měří teprve 4 roky. Odpolední a večerní bouřky spláchly i Královéhradecký kraj. Hasiče zaměstnali především na Náchodsku a Královéhradecku. Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic a čerpali vodu ze zatopených míst. Například v Červeném Kostelci na Náchodsku voda vyrazila kryty kanálu a zaplavila silnici. Hasiči je vrátili zpět. Vítr tam také strhl plechovou střechu. Bouřky hrozí v kraji i dnes. Vládní změny penzijního spoření můžou ohrozit jeho poskytovatele, myslí si to lidé z Asociace penzijních společností. Za zásadní problém ve vládní novele vidí plán na zastropování poplatku na 0,5%. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Podle penzijních společností poplatky ve výši 0,5% nepokryjí náklady a povede to k poklesu nabírání klientů a skončit to může i odchodem společností z českého trhu. Předseda představenstva ČSOB penzijní společnosti Aleš Zíp vysvětluje, že z poplatků se kryjí náklady na distribuci, správu portfolia a administraci.
3: Když jsou vaše náklady vyšší než vaše příjmy, tak jste v účetní ztrátě.
2: Asociace penzijních společností proto na problém upozornila ministerstvo financí v rámci připomínkového řízení. Prezident asociace Radek Moc řekl, že poplatkový strop by měl být minimálně o 0,32% vyšší.
4: Teď ta nákladovost je 0,82 a pokud to bude 0,82, tak to pokryje náklady včetně těch nákladů na kapitál. To znamená, nedošlo by k žádným těm negativním jevům, úbytek klientů, společností z trhu a podobně.
2: Taková situace by pak poškodila i důvěryhodnost investičního prostředí v Česku. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Plavba Hormuzským průlivem zůstane zdarma. Na své sociální síti True Social to v noci na dnešek napsal prezident Spojených států Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím. Hormuz je klíčový pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu. V historii světových šampionátů ve fotbale se odehrál tisící zápas. V něm podlehli fotbalisté Tuniska 0-4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup. Dodám i počasí. Jak už jsme říkali, dneska to bude tropické, 30 až 35 stupňů doplní slunečno. Odpoledne a večer svlaží zejména Čechy. Bouřky a taky přehánky. Hezké dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Hezké nedělní dopoledne na Českém impulzu. Vláďa Roš zůstává za mikrofonem a teď vám posílám další českou písničku, jak to máme rádi. Michal Penk, odpusťte nám.

0: Naladili jste si rádio Český impuls, dnes opět vycestujeme, pořád máme Česko rádi, už za chvíli budeme cestovat po Brdech, vydáme se do rekreačního zařízení ze 14. století a taky cestovat budeme s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin 30 minut, vydáme se na putování po asijském Laosu a výběr nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. A nezapomeňte také na naše letní kino, které otevíráme. Hrajeme vám písničky z českých filmů, seriálů a pohádek, jako třeba právě teď. To bude seriál Můj čas je písnička ze seriálu Sanitka.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Hezké nedělní dopoledne na Českém impulzu. Vlád Jaroš za mikrofonem. Za chvíli zpívá Karel Černoch. A teď se vydáme na cesty. Po desítkách let se turistům otevřely Brdy. Přilákali také naší Hanu Kracíkovou.
1: Máme Česko rádi.
2: Brdy leží v samém centru země a přesto jsou místy až neuvěřitelně lidu prázdnou krajinou. V kopcích nenajdete žádné restaurace, žádná turistická centra, hotely, chatové kolonie a přesto tu potkáte tisíce lidí. Dnes se chceme s Miroslavem Tausigem z Klubu českých turistů Praha podívat na Teslínský klášter. A tak volám jako hrom, klášteru je milion. Mirku, povězte, co víte.
3: Dobrý den. Tak, Teslínský klášter je spojován s Řeholí z Davle a nebo svatého Jana pod Skalou.
2: Takže nemá nic společného s vynálezcem Nikolou Teslou.
3: Ale Hanko, ani v nejmenším. Název osady Teslín pochází od slovesa tesliti nebo od slova Tesla, označujícího kromě elektroniky i tesařskou sekiru.
2: Tak to jsem vůbec netušila. Ale teď ke klášteru. Ten najdeme přímo v Teslíně.
3: Víte, Hanko, obec Teslín neexistuje a pokud chcete najít teslínský klášter, musíte začít cestu v obci Míšov. Půjdete asi 5 minut přímo na sever a narazíte na křižovatku s Boudičkou. Ta je asi na nářadí nebo něco podobného. Uhnete doprava a asi po 200 metrech zase pro změnu doleva. No a před sebou už uvidíte základy teslínského kláštera.
2: No nazdar, neměl byste nějaký jednodušší popis? Není tam třeba nějaká osvěžovna?
3: Pravdu tady není, ale pomůcku bych malinkou měl. Hned vedle toho kláštera je rybníček, v okolí teda jediný.
2: No dobrá, jsme tu. Řekněte ještě, čím je tenhle klášter nebo spíš jeho zbytky zajímavý.
3: No bylo to jedno z center benediktínů a pokud se to tak dá nazvat, tak spíš takové rekreační zařízení ze 14. století. Několik svatých z ostrovního kláštera získalo tyto pozemky a nechali postavit klášter. Ale pozor, to nebyla tady žádná kaplička. Na délku měřil asi 50 metrů, ale bohužel stejně neměla tahle ta rekreačka dlouhého trvání. V roce 1421 si husiti udělali takový malý výpad pro pobavení, no a klášter vypálili.
2: Tak pro dnešek děkuji za stručný popis a kdo by se podle vašeho popisu bál postupovat, ať si najde Teslínský klášter na mapě a hledá třeba s GPS-kou podle souřadnic. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezké nedělní dopoledne, které společně prožíváme na Českém impulzu. Vládě Jaroš se pomaličku loučí. Ještě než se tak stane, ode mě poslední dnešní hudební dvojice a ta se váže k dnešnímu mezinárodnímu dni trpaslíků. Tedy máme pro vás dvojici právě trpaslíčí. Trpaslíčí svatba, Rangers a trpaslíci trávou jdou, lady lí, lady lou. To zpívá Viktor Sodoma.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Hudební dvojice
4: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový.

vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialy.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Zákaz mobilu ve školách začne platit od září příštího roku. Počítá s tím poslanecký návrh, který premiér Andrej Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou. Babiš to dopoledne řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden premiér uvedl, že poslanecký návrh by měl přinést zákaz používání telefonu ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Mobily budou zakázané nejen během výuky, ale taky o přestávkách. Vlny veder ohrožují i astmatiky, horko totiž dráždí dýchací cesty. Roste tak riziko zhoršení zdravotního stavu. Tereza Fenclová-Mašková z klimatické koalice říká, že na klimatickou změnu doplácejí i alergici.
2: Vzhledem ke klimatické změně se prodlužuje pilová sezóna, což je něco, co velká část nás, kdo jsme alergici, tak pociťujeme, že ta alergická sezóna se prodlužuje a také množství toho pilu se zvyšuje. Ty alergické projevy jsou silnější, letos jsme si to mohli všimnout, například když kvetly břízy, tak to bylo poměrně hodně vydatné.
1: Dlouhodobě vysoké teploty nejvíc ohrožují hlavně malé děti, těhotné ženy, seniory a chronicky nemocné. Data potvrzují, že počet horkých dnů v posledních letech roste. Víc než půlka Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce skoro čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo Slovensku. Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a 8% vlakem. Při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zahynuli 4 lidé, dalších 28 je zraněno. Na síti Telegram o tom píše Ruskem dosazený šéf okupovaného Krymu Sergej Aksionov. Agentura TASS mezi tím informovala o tom, že ukrajinské síly taky zasahly trajekt v Kerčském průlivu. Po tomto dronovém útoku jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění. Kyjev zatím k útokům mlčí. Na stadionu v Praze Edenu dneska startuje 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Vlajky jednotlivých krajů ponesou sportovci, kteří dosáhli mezinárodních úspěchů. Bude mezi nimi třeba olympijský šampion z Paříže Josef Dostal nebo trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný. Zahájení nabídne dynamickou show, očekává se účast necelých 3,5 tisíc mladých sportovců. Soutěžit se bude do čtvrtka 25. června. A ještě počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách mraky, přehánky a bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 30 a 35 stupni. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké dopoledne po 11. hodině. Teď bude hrát skupina Olympic jasnou zprávu. A já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Nedělní dopoledne na Českém Impulzu, za chvíli s písničkou z našeho letního kina. Ladislav Štajdl bude zpívat Miluji tě. To je písnička ze seriálu Zkoušky z dospělosti. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Jestli pak se Česká republika náhodou nemění v tropickou zemi? O tom hlasujeme o tomhle víkendu na Facebooku Českého Impulzu. Zatím 3/4 hlasujících říká ano, Česká republika se mění v tropy. Radka naopak píše těch pár dnů, co je fakt horko, ne, tomu nevěřím. Jak to vidíte vy? Hlasujte na Facebooku Českého Impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734-787-981.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Nedělní program Českého Impulzu po půl dvanácté pokračuje s Vítou Vávrou a s písničkou Dívka z Hřmánkové návsi. Hrajeme české písničky celý den. A odpoledne si užijeme povídku dvojice Šimek Grossman, Jak jsem rukoval. Pokud chcete být u toho, chcete, tak to bude přesně ve čtvrt na pět.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

klásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyně.

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

bylo včera. Kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější

0: Petr Rezek dospíval na Českém impulzu, za chvíli polední zprávy. No a právě teď bude zpívat Dalibor Janda Oheň, voda, vítr, tuhle písničku. Tuhle písničku pro nás vybrala Petra Janu do Impulzovic krabičky.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Koncem 80. let se z Dalibora Jandy stal mistr ploužáku. Kde jsi, vždycky jsem to já, padá hvězda, nebo Oheň, voda, vítr, kterou vám teď zahraju. Má všechno, co má správný hit mít. Klenutou melodii, zpívanou chraptivým hlasem a srozumitelný refrén. Je v ní něco z tehdy módní italské pop music. Bez písně Oheň, voda, vítr se tehdy neobešla žádná diskotéka a myslím si, že po půlnoci si na ní zaplouží každý rád i dnes.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Dobré poledne. Tragické výročí si připomínají ležáky na Chrudimsku. U památníku tady probíhá pietní akt k 84. výročí od vyhlazení osady nacisty. Stalo se tak 24. června 1942. Pietního setkání se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Před polednem vzpomínku zakončilo zapálení ohně a seskok vojenských parašutistů. Nacisté se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Heinricha. Ležáky srovnali se zemí 2 týdny po vypálení Lidic. Andrej Babiš znovu útočí na centrální banku. Premiér dopoledne kritizoval Českou národní banku za zvýšení základní úrokové sazby o 1/4 na 3¾%. Předseda vlády už před čtvrtečním rozhodnutím bankovní rady řekl, že zvýšení sazeby by zásadně poškodilo život obyvatel. Dnes ve videu na sociálních sítích dodal, že vláda udělá vše proto, aby ceny nerostly. Od takzvaného základního úroku se odvíjí například ceny hypoték, dá se tedy čekat, že půjčky na bydlení ještě podraží. Minimálně jednu oběť si vyžádala odpolední srážka osobního auta s kamionem na silnici u Bocanovic na Jablunkovsku. V ostravské nemocnici zemřela 46-letá řidička vozu. Její 78-letá spolujezdkyně je v kritickém stavu. Řidička vyjela do protisměru. Vyšetřovatel zjišťuje proč. Kvůli vyšetřování nehody byla frekventovaná silnice, která je mimo jiné hlavním tahem na Slovensko, neprůjezdná zhruba 5 hodin. Kroměříž se připravuje na dopravní komplikace. Na konci června začne oprava silnice ve vytížené obvodové ulici. Práce by měly být hotové do konce srpna. Úsekem se bude po dobu oprav projíždět kyvadlově na semafory. Místostarosta Kroměříže Karel Holík říká, že silnice je ve špatném stavu a rekonstrukci nutně potřebuje.
4: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
3: Investice zahrnuje výměnu asfaltu. Oprava obvodové ulice je rozdělená na etapy. Britský král Karel III. Se chystá k historickému kroku. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Podle zdrojů BBC se ke kroku odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Britští monarchové nemusí platit daň z příjmu ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III. Některé tyto daně ale platí dobrovolně. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme polojasno až oblačno, během dne místy přehánky a bouřky. Teploty vyšplhají na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až ke 33. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Horký víkend si užívá Česká republika a odpoledne ještě přituhne. Teď máme po 12. hodině. Dobrý den vám přeje Ludvík Pospíšil a zpívat bude Michal David.

Tolik František Ringo Čech v programu Českého Impulzu. Za chvíli už promítá naše letní kino. Když jdou na mužskýho létám, to je písnička ze seriálu Doktor z Vejminku. Zpívat bude Valdemar Matuška. No a co zajímavého dnes večer dává televize, tak to ví Alexandr Hemala. Saša má předplaceny všechny televizní magazíny a vybírá jenom to nejlepší. Televizní tipy přijdou přesně v 12:30 na Českém Impulzu.

sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

že zas dva cůbky mám.

0: Neděle 21. června v programu Českého impulzu. Tahle neděle je 3. v červnu a tak na dnešek připadá Den otců. Tatínkům budeme hrát krátce po půl jedné. Přednost má televizní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Královna české detektivky, tak toto přízvisko dostala spisovatelka Hana Prošková díky srozumitelným detektivním příběhům, psychologickému propracování, to vše odlehčené humorem. Dokladem toho může být i dnešní případ se Štěnicí, ve kterém komisař Vašátko a malíř Horác se snaží rozklíčovat případ, kdy drogový díler Charlie skončil během opilecké potyčky s nožem v břiše. Případ se Štěnicí začíná ve 20.10 na ČT1. Ovšem Prošková není Prokešová. Toto jméno, na rozdíl od spisovatelky, figuruje v dnešním pokračování Policie Modrava. Dáma s tímto jménem totiž přišla při autonehodě o manžela a otázka zní, zda v tom měla prsty stejně jako při odchodu z tohoto světa u svých dvou předešlých manželů. Je to jenom náhoda, toť otázka pro šumavské policisty v epizodě nazvané Noční taxi ve 20.20 na Nově. Ani v dnešních Pirátech z Karibiku nebude náš hrdina Jack Sparrow zahálet, musí najít bájný Poseidonův trojzubec, aby se jim chránil před Salazarovou pomstou za to, že ho odsoudil k nesmrtelnému životu. Piráti z Karibiku, Salazarova pomsta, je tu ve 20.15 na Primě. Přeji vám, přátelé, hezké prožití nedělního večera.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zapsáno, kouzly víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tady je český impuls, české písničky celý den, za pár minut 13. hodina. Po zprávách uslyšíte Lenku Haluzovou, já Ludvík Pospíšil vám přeju krásný zbytek víkendu a zítra po 11. naslyšenou. No a teď ještě dvě písničky ke dní otců, který připadá na dnešek, tedy na třetí neděli v červnu. Nejdřív Josef Šimek a Greenhorni, Když náš táta hrál, a potom bude zpívat Jakub Smolík a Tomáš Vimr písničku Otec a syn. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: Aneb jako vejce vejci.

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezké odpoledne. Bouřky budou mírnější, než jsme čekali. Meteorologové zmírňují výstrahu na celém území Česka. Platí až do noci, na pondělí jenom mírné riziko. Projevy bouřek by měly být slabší. Naproti tomu až do pondělního večera trvá varování před vysokými teplotami. I dnes odpoledne a večer se můžou místy vyskytnout bouřky, které doprovodí silnější vítr, srážky a kroupy. Bouřky dělaly neplechu i včera, asi či měly stovky výjezdů. Před odjezdem na dovolenou by mělo platit dvakrát měř a jednou řeš. Své domy a byty bychom měli opouštět až potom, co vypneme a zkontrolujeme všechny elektrospotřebiče. Zavřít bychom měli také okna. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš přidává i další tipy. Jak se během volna můžeme vyhnout zbytečným problémům?
4: Odstraňte z balkónu, teras a zahrad volně uložené předměty, například květináče, zahradní nábytek nebo další vybavení, které by mohl silný vítr převrátit nebo odnést. Pokud je to možné, uzavřete hlavní přívod vody a minimalizujte tak riziko vytopení při případné poruše.
3: Hasičské statistiky dlouhodobě ukazují, že za požáry bývají často technické závady na elektroinstalaci. Právě naše delší dovolená a nepřítomnost v domě zvyšuje riziko takových škod. Po nočním ukrajinském útoku se infrastruktura Krymu zhroutila. Část Krymu je bez proudu. První výpadky zasahly Sevastopol. Krym byl pod útokem ukrajinských dronů. Na Kerčském poloostrově zahynuli 4 lidé. Přerušen byl provoz po Kerčském mostě. Na Krymu byl také zastaven veškerý prodej paliv, které se nedaří na Krym dopravit. Výkony našich fotbalistů na mistrovství světa jsou zatím za očekáváním. Připouští to generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd. Bývalý záložník se ale zastal kouče Miroslava Koupka, který čelí kritice po remízovém zápase 1-1 s Jihoafrickou republikou. Nedvěd věří, že trenér dokáže připravit tým na závěrečný skupinový zápas s Mexikem. Naši fotbalisté se s domácím Mexikem utkají ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci. Máme nejdelší den v roce. Od zítřka už se dny budou zkracovat až do zimního slunovratu. Na severní polokouli dneska totiž začíná astronomické léto. Za pár dní nás pak čeká takzvaná svatojánská noc ze 23. na 24. června. Lidé zapalovali hranice, sbírali byliny, protože věřili, že v této době mají největší účinek. A dodám i počasí na zítřek. Na jihu Moravy naměří až 33, jinde do 31 stupňů. Čekáme polojasno až oblačno, během dne místy přehánky a bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová, budu s vámi dneska celé odpoledne. Hodinu nám otevírá Richard Miller písničkou Štěstí je krásná věc. Hezký poslech.
6: Například východ slunce a vítr ve větvích. Nebo písem tichou, jak

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásnou neděli vám přeju. Heidi Janku právě dospívala písničku Když se načančám. A za chvíli budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Budhův park v Laosu je absurdní a kýčovitý. Proč ho přesto žádný cestovatel nesmí minout, tak to si poslechněte už za nějakých 10 nebo 15 minut. No a předtím ještě písnička. My vám celé léto promítáme písničky z českých filmů, seriálů a pohádek, takže si u Českého impulzu můžete užít tu pravou atmosféru letního kina. No a to právě teď, protože pouštím Karla Gotta spolu s Janou Petrů a jejich písničku Den je krásný, která zazněla ve filmovém muzikálu Starci na chmelu.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné nedělní odpoledne, máme 21. června, vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Marii Rotrovou a písničku Dívka, která spí jen tak. Ale teď už hurá do světa, putujeme po asijském Laosu a řeč bude o Buddhově parku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Buddhův park v Laosu. Jak si máme tuto záležitost představit? Co je to Buddhův park?
3: Tak Laos nabízí velké množství atrakcí a já jsem si je vybíral opravdu velmi citlivě, abych viděl to nejzajímavější, to, co je opravdu top. A když jsem byl v hlavním městě, tak mě tam místní lidé řekli, že nesmím vynechat Buddhův park, že to je velká absurdita, trošičku kýčovitá, ale že to také velká originalita, která nemá široko daleko srovnání. A tak jsem se do tohoto Buddhova parku podíval. Je na řece Mekong 27 km od centra hlavního města Vientiane. Je to taková velice svérázná atrakce, která spočívá v tom, že je tam velká sbírka takových mohutných železobetonových skulptur, takových soch. Je to na otevřené louce a postavil je takový svatý muž, ale on byl samozvaný svatý muž, který se jmenuje Luang Pu Suriráta a je to opravdu velká pozoruhodnost.
2: Prožil jsi něco výjimečného při procházkách mezi těmi sochami, mezi těmi skulpturami? To musí dýchat zvláštní atmosférou.
3: Tak já ještě potom popíšu více, jak ty sochy vypadají, ale já jsem prožil skutečně nevšední atmosféru, protože zrovna bylo 8. března a 8. března si stále Laosané připomínají Mezinárodní den žen. A ten zrovna tam slavili, takže se tam sešli skutečně lidé z celého města a širokého okolí a mimo jiné také mnoho buddhistických mnichů. A to byla nádherná setkání právě s těmi mnichy, plná různých zajímavých, veselých debat a jedna z nich dokonce byla taková, a nevím, jestli si na to naši posluchači vzpomnou, já jsem tenkrát živě vysílal z Buddhova parku do našeho rádia a dokonce jsem jednoho tohoto buddhistického mnicha nechal do našeho vysílání živě promluvit.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Čičuníci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Dlouhý boj od Mickeyho Volka právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky o létě, protože právě dneska je první letní den. Astronomické léto přišlo v 10 hodin a 24 minut. Václav Neckář bude zpívat léto a jako první si dá léto Iveta Bartošová. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Policie dopadla podezřelého z nočního napadení v Líbeznicích u Prahy. Pachatelem má být mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. K útoku došlo v noci na dnešek v bytě. Na místě zasahovalo několik policejních hlídek. Víc informací policie kvůli věku podezřelého tají. Andrej Babiš znovu peskuje centrální banku. Předsedovi vlády vadí, že Česká národní banka zvýšila základní úrok o čtvrt na 3,75%. Premiér označuje centrální bankéře za partu teoretiků. Na CNN Prima News řekl, že v praxi to bude znamenat třeba zdražení hypoték.
2: Česká národní banka drží tu základní sazbu vysoko. A kdo na tom vydělává? Na tom vydělávají komerční banky, které mají extrémní zisky a my všechno to platíme.
1: Guvernér České národní banky Michl zdůvodnil navýšení úrokové sazby obavami z rychlejšího růstu cen. Zdůraznil také, že centrální banka je nezávislá instituce, která se nenechá nikým ovlivňovat. V rakouském Tyrolsku se odpoledne zranil 54-letý paraglidista z Česka, informují o tom rakouská média. Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice. V nemocnici v izraelské Haifě se léčí člověk s podezřením na ebolu. Muž se krátce předtím vrátil z cesty do Konga, kde vypukla epidemie této nákazy. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví o tom píše web listu The Times of Israel. Lékaři i pacienta umístili do izolace. Motocyklový jezdec Filip Salaš vybojoval třetí místo v domácí velké ceně v Brně v Moto 2. Závod mistrovství světa ovládl Španěl Ivan Ortolá. A dodám i počasí, zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne místy přehánky a bouřky. Teploty vyšplhají na 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až ke 33. Dobré nedělní odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi bude po celé odpoledne Lenka Haluzová, no a hodinu nám otevírá Petra Janů písničkou Moje malá premiéra. Příjemný poslech.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně a napijte se. Tak vám bude líp. Fakt? Líp.

Hezkou neděli na Českém impulzu právě dozněla písnička Jak svět přichází o básníky od Václava Vávry. Připojíme za chviličku tip na hezký výlet. V pořadu máme Česko rádi zjistit.

0: zjistíme, jak vypadalo rekreační zařízení ze 14. století. Navštívíme teslínský klášter v Brdech. Ale ještě předtím mám pro vás písničku z letního kina. Bude to Já hledám štěstí od Evy Olmerové. Tahle písnička zazněla ve filmu Lásky mezi kapkami deště.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Krásnou neděli s datem 21. června vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Za chvíli bude zpívat Karel Zich, ale předtím na výlet. Po desítkách let se turistům otevřely Brdy a přilákali i Hanu Kracíkovou.
1: Máme Česko rádi.
2: Brdy leží v samém centru země a přesto jsou místy až neuvěřitelně lidu prázdnou krajinou. V kopcích nenajdete žádné restaurace, žádná turistická centra, hotely, chatové kolonie a přesto tu potkáte tisíce lidí. Dnes se chceme s Miroslavem Tausigem z klubu českých turistů Praha podívat na Teslínský klášter. A tak volám jako hrom, klášteru je milion. Mirku, povězte, co víte.
3: Dobrý den. Tak, Teslínský klášter je spojován s Řeholí z Davle anebo svatého Jana pod Skalou.
2: Takže nemá nic společného s vynálezcem Nikolou Teslou.
3: Ale Hanko, ani v nejmenším. Název osady Teslín pochází od slovesa tesliti nebo od slova Tesla, označujícího kromě elektroniky i tesařskou sekiru.
2: Tak to jsem vůbec netušila. Ale teď ke klášteru. Ten najdeme přímo v Teslíně.
3: Víte, Hanko, obec Teslín neexistuje a pokud chcete najít Teslínský klášter, musíte začít cestu v obci Míšov. Půjdete asi 5 minut přímo na sever a narazíte na křižovatku s Boudičkou. Ta je asi na nářadí nebo něco podobného. Uhnete doprava a asi po 200 metrech zase pro změnu doleva. No a před sebou už uvidíte základy Teslínského kláštera.
2: No nazdar, neměl byste nějaký jednodušší popis? Není tam třeba nějaká osvěžovna?
3: Pravdu tady není, ale pomůcku bych malinkou měl. Hned vedle toho kláštera je rybníček, v okolí teda jediný.
2: No dobrá, jsme tu. Řekněte ještě, čím je tenhle klášter nebo spíš jeho zbytky zajímavý.
3: No bylo to jedno z center benediktínů a pokud se to tak dá nazvat, tak spíš takové rekreační zařízení ze 14. století. Několik svatých z ostrovního kláštera získalo tyto pozemky a nechali postavit klášter. Ale pozor, to nebyla tady žádná kaplička. Na délku měřil asi 50 metrů, ale bohužel stejně neměla tahle ta rekreačka dlouhého trvání. V roce 1421 si husiti udělali takový malý výpad pro pobavení, no a klášter vypálili.
2: Tak pro dnešek děkuji za stručný popis a kdo by se podle vašeho popisu bál postupovat, ať si najde Teslínský klášter na mapě a hledá třeba s GPS-kou podle souřadnic. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jana Kratochvílová právě na Českém impulzu dospívala svůj song. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, nám se blíží 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát, je pro vás připravená Impulzovic krabička. Vybíral Dalibor Janda a vybral svoji vlastní píseň Veliký hit Hurikán, takže nám ho teďka představí, okomentuje. Vy si to užijte, ať se vám hezky poslouchá.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou. V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
2: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Dneska si dám jednu svoji, dokonce jednu z prvních a jednu z těch, které přežili čtvrtstoletí jako z Brusunové. Když ji slyším, jak ji hraje parta kluků někde v hospodě, tak si říkám, že tak vypadá zlidovělá píseň. Možná je to i proto, že je pořád aktuální. Asi tušíte, že mám na mysli písničku Hurikán. Honza Krůta mi pro ní napsal v Čechách neobvyklý text. Většina písně totiž lirická a vyjadřuje nějaké city a nálady. Příběh k ním si můžete vymyslet sami, ale Hurikán je příběh, který se opravdu stal.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Stůj. Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

to snad nebyl vlastní

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Meteorologové i pro dnešní odpoledne vydali výstrahu před silnými bouřkami. Platí od 13 do 23 hodin pro celé Česko. Bouřky se budou pohybovat pomalu, takže hrozí vysoké srážky až 40 mm. Doprovodit je mohou kroupy a vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Bouřek bude méně než včera a vznikají hlavně na horách. Největší pravděpodobnost výskytu je v západní polovině Čech. První jádra se už vytvořila v Karlovarském kraji, na Šumavě a v podhůří Krušných hor. Postupně se přesouvají do středočeského kraje a Prahy. Na Moravě se čekají až pozdě odpoledne a mají být slabší. V teplickém obchodním centru Olympia spadla dopoledne část stropu. Nehoda se stala v prodejně Reserved před 10. hodinou. Zřítila se konstrukce s podhledy a osvětlením. V obchodě bylo zhruba 15 zákazníků, jednu ženu padající strop zasypal a zranil. Záchranáři ji převezli do nemocnice. Na místě zasahovali hasiči, odstranili nebezpečné visící části a prostor uzavřeli. Případ vyšetřuje policie a hledá svědky. Lidé z prodejny se mají ozvat na linku 158. Kroměříž se připravuje na dopravní komplikace. Na konci června začne oprava silnice na vytížené obvodové ulici. Práce by měly být hotové do konce srpna. Úsekem se bude po dobu oprav projíždět kyvadlově na semafory. Místostarosta Kroměříže Karel Holík říká, že silnice je ve špatném stavu a rekonstrukci nutně potřebuje.
2: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
1: Investice zahrnuje výměnu asfaltu a také starých silničních obrub za nové. Oprava obvodové ulice je rozdělená na etapy. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun obou změn na rok 2028. Podle propočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibu má vláda ještě přes 3 roky. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Během dne může být místy i zataženo, očekávají se přehánky nebo i bouřky. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Lenka Filipová písničkou Ať žije show.

0: Petra Janu právě dospívala písničku S Bohem všem láskám dej. Krásnou neděli. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života, kde pokračuje naše víkendové hlašování. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Tropických dnů bývá i trojnásobně. Máte pocit, že se Česká republika mění v tropickou zem? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás další písnička z letního kina a bude to Královské reggae, Jiří Krampol, Iva Janžurová a Jan Čenský z pohádky o princezně, která ráčkovala.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
4: Bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bah

bez odechu bádí, jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopytů s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

0: Krásnou neděli s datem 21. června vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to písničky o trpaslících, protože, věřte tomu nebo ne, dneska je Mezinárodní den trpaslíků. Jaké dvě to budou, se dozvíte za chvíli a předtím si užijte třeba Marcelu Holanovou a její Cesty lásek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Vařili jsme kaši od Jiřího Helekala právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice, která se poutá k dnešnímu dni trpaslíků. Zazní Trpaslíci trávou jdou od Viktora Sodomy a potom Trpasličí svatba od skupiny Rangers. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Hudební dvojice
4: Aneb, ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. V Brně skončila MotoGP a tisíce fanoušků hromadně opouštějí areál. Na silnicích kolem Masarykova okruhu začíná největší nápor. Chodci přitom mají přednost před auty a řidiči musí být obezřetní až do večera. Podle policie dnes na místě parkovalo přes 4600 aut a 1850 motorek. Doprava i celkový průběh akce ale byly letos výrazně klidnější než loni. Strážníci nemuseli během nocí řešit žádné potyčky ani opilé řidiče. Jediným větším problémem tak bylo tropické horko, kvůli kterému záchranáři ošetřili desítky lidí kvůli kolapsům a dehydrataci. Právě dnes začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Máme nejdelší den a nejkratší noc v roce. Od teď se dny budou zkracovat až do 23. září, kdy přijde podzimní rovnodennost. Letní slunovrat od pradávna provázejí magické rituály a zapalování ohňů. Tisíce lidí přivítali východ slunce u památky Stonehenge v Anglii. Na severu Evropy se slaví populární Midsommar. V Česku lidé slunovrat vítají v levandulovém údolí u Berouna, v Brně začnou oslavy v úterý. Za pár dní navíc přijde svatojánská noc, se kterou je spojený tradiční sběr léčivých bylin. Prezident Petr Pavel varuje před podceňováním hrozeb. Společnost by měla podle hlavy státu věnovat větší pozornost příznakům, které dříve vedly k válečným konfliktům. Řekl to dnes na Chrudimsku, kde nacisté před 84 lety vyhladili osadu Ležáky.
2: Žijeme už opravdu hodně dlouho v míru, žijeme v relativním dostatku. Máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem.
1: Nacisté v roce 1942 odvlekli z Ležáků desítky dětí i dospělých, které později popravili v Pardubicích. Na osadě se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zítra čekáme spíše polojasno až oblačno, lokálně může být sluníčka více, naopak během dne ale očekávejme zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou neděli. Je krátce po 16. hodině, zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím ale trocha muziky, první písnička, která po 16. hodině zazní, je Milujem se čím dál víc od Petra Kotvalda.

0: Pěknou neděli. Právě dozněla písnička Koukám, jak celá země vstává od Michala Tučného. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Mám pro vás scénku. Jak jsem rukoval, tak se jmenuje povídka Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka, který nám povídku přečte. Vojenská povinnost se nevybírala ani ženatým mužům. Jaké asi bude shledání vojnou zoceleného muže s ženou?
1: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže, a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224... 682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu.

0: Bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí fučíku v odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopance přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: nebyl bych tak sám.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká scénka, v níž se Felix Holzmann ujme role vzorného vrchního. Předtím se ale budeme trošku hrát, třeba písničku Padá hvězda od Dalibora Jandy.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne na Českém impulzu. Právě dozněla písnička Ještě se mi směj od Petr Janů a my jdeme na další porci zábavy. Teď vyrazíme do restaurace U Nudle. Obsluhuje tam Felix Holzmann, takže asi tušíte, že František Budín zůstane o hladu.
1: Halo, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím. Moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A, tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
1: Jeden mi stačí.
2: No tak.
1: Hlavně, když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co najdu. Nechce si vás řízeň?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
1: No a to je všecko.
2: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
2: Jaký ptáček, hoď.
1: Ptáček.
2: To je vedoucí ptáček, vy to nečeho.
1: No tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no. Prosím.
1: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho a taky ne na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No všem, že ne.
2: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: Mně to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrus. Samý drobek,
2: jo, to vám, samozřejmě to vám trošičku.
1: No ale počkejte, na mě to nemusíte
2: ne,
1: smetávat.
2: Ne, to je v pořádku,
1: no.
2: Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě taky ten popelník, kdybyste
2: no, tady zase tady, tadyhle, no. Tady, nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
1: No tak na... prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
1: to trochu stačí, takhle.
2: Ne, já to udělám
1: to
2: takhle.
1: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by
2: pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U Nudle? Restaurace U Nudle? Nepak to jste špatně, my jsme U Nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, nepak kuří voka, to jste špatně. Tak. U Nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Vrchu,
2: jo, takhle já.
1: Pivo.
2: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to bys si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si... Já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček. A to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
1: no to ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
2: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zase na tom tolik nevydělají, že jo? Všechno má svý,
1: ale pane Vrtí, no. To je úplně studený.
2: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh,
1: ale
2: no.
1: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
1: No ovšem.
2: Ten je teplý, šáněte no, si, prosím, no teplý.
1: Co děláte? Teď mě umastíte.
2: No,
1: tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No jo, jde mi to, no. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
1: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No. No jiný řízek, šefe, teď když už se ho takhle ohnul.
1: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte,
1: no.
2: Já vám trošku nabrousím nůz, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude
1: když tady krásný, přineste jiný ne, příbor.
2: Nebojte se, ten bude,
1: jiný hostej.
2: Nebojte se.
1: No, prosím vás, tady já nebudu.
2: U nudle.
1: 20 korun.
2: Restaurace u nudle. Zepak to jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
3: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Beroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
4: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Beroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Začneme aktualitou. Bouřky zkomplikovaly život parašutistům. V Rokycanech se kvůli špatnému počasí vážně zranili 4 parašutisté při nouzovém přistání. Záchranáři, hasiči a policie pátrali celkem po 9 lidech, všechny už našli. Na místo vzlety vrtulníky z Plzně i z Prahy a případ se řeší jako hromadné postižení osob. Parašutisté skončili v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů. Událost vyšetřuje Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V regionu se tou dobou přehnaly bouřky. Hasiči v kraji vyjížděli také k popadaným stromům. Policie hledá svědky zříceného stropu v obchodním centru v Teplicích. Konstrukce spadla dopoledne v jedné z prodejen. Obchod je zavřený, událost se vyšetřuje. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glokovská ČTK potvrdila, že se pád stropu neobešel bez následků.
2: Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158.
1: Podle hasičů se v teplickém obchodním centru Olympia zřítila část stropu, ve které byla instalována světla. Hasiči odstranili visící části a místo zabezpečili. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek, která vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové ze STAN musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Jan Dudra ale varoval před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. V Nottinghamu navázala na úspěch Karolíny Plíškové z roku 2016, kterou navíc letos sama vyřadila v semifinále. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno, naopak ale během dne bude mraků více a přijdou s nimi přehánky nebo i silné bouřky. Naměříme 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehounce po 17. hodině, já vám přeju krásnou neděli. Teď mám pro vás připravenou Ivetu Bartošovou s písničkou Dej mi ruku. Jsem Lenka Halozová, přeju příjemný poslech.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář

inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky,

0: Elektrický valčík právě rozpívali pánové Zdeněk Svěrák spolu s Jaroslavem Uhlířem. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Nám se blíží večer, už se blíží ten čas, kdy si člověk tak jako rád vydechne, sedne si na gauč, pustí si něco hezkého. A proto právě je tady Saša Hemala, ten pro vás listuje televizním programem a poví vám svoje tipy na to nejlepší, co vás večer v televizi čeká. Předtím se ale ještě zahrajeme několik písniček, třeba Já na to mám od skupiny Natural.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.

0: mnohem víc.
1: Hezkou neděli, máme 14. června, vy posloucháte Český impuls. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Amor Magor od Lucie Bílé, ale teď už Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: Královna české detektivky, tak toto přízvisko dostala spisovatelka Hana Prošková díky srozumitelným detektivním příběhům, psychologickému propracování, to vše odlehčené humorem. Dokladem toho může být i dnešní případ se Štěnicí, ve kterém komisař Vašátko a malíř Horác se snaží rozklíčovat případ, kdy drogový dealer Charlie skončil během opilecké potyčky s nožem v břiše. Případ se Štěnicí začíná ve 20.10 na ČT1. Ovšem Prošková není Prokešová. Toto jméno na rozdíl od spisovatelky figuruje v dnešním pokračování Policie Modrava. Dáma s tímto jménem totiž přišla při autonehodě o manžela a otázka zní, zda v tom měla prsty stejně jako při odchodu z tohoto světa u svých dvou předešlých manželů. Je to jenom náhoda, toť otázka pro šumavské policisty v epizodě nazvané Noční taxi ve 20.20 na Nově. Ani v dnešních Pirátech z Karibiku nebude náš hrdina Jack Sparrow zahálet, musí najít bájný Poseidonův trojzubec, aby se jim chránil před Salazarovou pomstou za to, že ho odsoudil k nesmrtelnému životu. Piráti z Karibiku, Salazarova pomsta, je tu ve 20.15 na Primě. Přeji vám, přátelé, hezké prožití nedělního večera.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Křídla iluzí od Václava Neckáře. Nám se pomalu ale jistě blíží 18. hodina. Do zpráv v celou si zahrajeme třeba ještě Ivetu Bartošovou a její tři oříšky. Mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit na country folk a trampské písničky. No a tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Budu se na vás moc těšit zase příští víkend. Tak mějte krásný zbytek neděle a za týden naslyšenou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezké odpoledne. Záchranáři ošetřili během třídenní MotoGP v Brně 160 lidí. Nejčastěji řešili kolapsy z horka, bolesti a drobná zranění. Teploty na Masarykově okruhu totiž překračovaly tropické třicítky. 10 pacientů museli záchranáři převést do brněnských nemocnic. Dalších 30 ošetřili v klimatizovaném stanu. Ředitelka zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hana Součková potvrdila, že na akci se vystřídalo 60 zdravotníků a vše zvládli bez problémů. Kvůli horku a vysoké koncentraci lidí měli záchranáři naplno v celém kraji, kdy počet výjezdů v pátek i v sobotu výrazně překročil běžný průměr. Davy lidí dnes odpoledne dorazili na demonstraci spolku Milion chvilek v Praze. Účastníci se sešli u metra Pražského povstání a pochodovali před budovu České televize. Policie kvůli průvodu uzavřela jednu ulici a chce reaguje na vládní návrh zákona, který ruší koncesionářské poplatky a převádí financování televize a rozhlasu na státní rozpočet. Tím se rozpočty médií sníží o 15%, což si podle nich vynutí propouštění stovek zaměstnanců a omezení výroby pořadů. Pracovníci obou institucí proto na zítřek vyhlásili výstražnou stávku. Podle Milionu chvilek se politici snaží veřejnoprávní média ovládnout. Andrej Babiš opět peskuje centrální banku. Předsedovi vlády vadí, že Česká národní banka zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt na 3,75%. Premiér označil centrální bankéře za partu teoretiků. Na CNN Prima News řekl, že v praxi to bude znamenat třeba zdražení hypoték.
2: Česká národní banka drží tu základní sazbu vysoko. A kdo na tom vydělává? Na tom vydělávají komerční banky, které mají extrémní zisky a my všechno to platíme.
1: Guvernér České národní banky Aleš Michl zdůvodnil navýšení úrokové sazby obavami z rychlejšího růstu cen. Zdůraznil také, že centrální banka je nezávislá instituce, která se nenechá nikým ovlivňovat. U Šárovcovy Lhoty na Jičínsku se srazila auta. Nehoda si vyžádala 5 zraněných, včetně 2 dětí. Hasiči a záchranáři mluví o střetu 2 vozů, policie o 3. Nejhůře dopadl jeden z řidičů, hasiči ho museli z vraku vyprostit a vrtulník ho s těžkými poraněními přepravil do traumacentra fakultní nemocnice v Hradci Králové. Do stejné nemocnice převezli sanitky i 2 zraněné děti ve věku 10 a 15 let. Jedno z nich je ve vážném stavu. Zbylé 2 lidi s lehčími zraněními transportovali záchranáři do oblastní nemocnice Jičín. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno, ráno a večer i lokálně jasno. Naopak během dne bude mraků více a vyskytnou se přehánky nebo i bouřky, místy silné. Naměříme k tomu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Český impuls.
2: Tak to poch...

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký podvečer. Při nouzovém přistání v Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté na 2 tandemových padácích. Záchranné složky původně mluvily o 9 lidech, policie ale upřesnila, že šlo o seskok 18 osob na 9 tandemových padácích. Zatímco 14 lidí přistálo v pořádku, 2 padáky poryv větru kolem 15. hodiny vychýlil z dráhy a nekontrolovaně dopadly do areálu rokycanského koupaliště a Husových sadů. 4 zraněné přepravili vrtulníky z Plzně a Prahy do nemocnice, přičemž událost byla řešená jako hromadné postižení osob. Na místo vyjeli také vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Středočeským hasičům dnes odpoledne opět přibylo práce kvůli bouřkám. Mezi 15. a 17. hodinou zaznamenali v kraji 92 událostí. K více než 60 se došlo na Příbramsku. Podle mluvčího hasičského záchranného sboru Středočeského kraje museli hasiči ve 43 případech odklízet spadlé stromy a ve 22 čerpat vodu. Přívaly vody z polí krátce stěžovaly provoz na 41. kilometru dálnice D4 u Příbramy. Voda ale nakonec samovolně odtekla. Bouře zkomplikovala také železnici, na trati mezi Lochovicemi a Příbramí spadl strom na koleje. České dráhy kvůli tomu očekávají obnovení provozu až po 7:30 večer. Náročný víkend pro hasiče začal už včera odpoledne, kdy likvidovali škody způsobené počasím zejména na Příbramsku a v okolí Říčan. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
2: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásily soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíce stoupá právě mezi Středočechy. V Česku i v celé Evropě stoupl počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. V České republice meziročně přibylo případů chlamydií i trichomoniázy. Nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodet, přednosta dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, varuje před příznaky jako pálení, přimočení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy, s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologa závažnější důsledky, protože neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno, ráno a večer lokálně i jasno, během dne ale bude spíše i zataženo, vyskytnou se přehánky nebo bouřky, místy i silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na Moravě až 33. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

tátě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

ti nejde se těžce skromným i těm chvástavým. Na nejbližší rovnoběžce nějakou loď si zastavím.

ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

nechtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv, budu tam pít jenom čaj

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Hvězd dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho

Míša puštěn byl v řetězu, vůní houštím kolem jezu, pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skříž

oči třeští a flinta mu padá z ruky. Na paseku posedu, kde myslivec slídil, vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil. Z upuštěný kulo

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ten pocit kolen rozvyklaný a hlav bolest mi stíhaný. Působivost ušlechtilých gest,

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Český impuls.
3: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

tvůj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijítnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído, teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído, mám tam dolů něco hodit, abys šel.

pryč. V ten čas toulek tichých kroků vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě za

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Na třech meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji padly teplotní rekordy pro 21. červen. Další dvě stanice dosavadní maxima vyrovnaly. Nejtepleji bylo v Lednici na Břeclavsku, kde rtuť teploměru vystoupala na 35,3 stupně Celsia, čímž byl překonaný rekord z roku 2007. Nová maxima hlásí také Strážnice s rovnými 35 stupni a Brod nad Dyjí s 34,9 stupně Celsia. Podle Mojmíra Martana z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu pak stanice v Pohořelicích a Kuchařovicích dorovnaly rekordní hodnoty z roku 2000. Tropické teploty až do 33 stupňů očekávají meteorologové v kraji i v pondělí. K večeru by navíc měly dorazit bouřky. No a jihočeští hasiči odpoledne vyjížděli k desítkám událostí spojených s bouřkami, nejvíce na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. Odstraňovali především stromy popadané v silném větru a odčerpávali vodu. Podle meteorologů bouřky doprovázely přívalové srážky a kroupy, například v Krsicích na Písecku napršelo zhruba 35 mm vody, a to za pouhou půl hodinu. Počasí zkomplikovalo také železniční dopravu, když spadlý strom kolem 18. hodiny přerušil provoz vlaků na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní. Výstraha před silnými bouřkami platí pro kraj od dnešního odpoledne. Prezident Petr Pavel varuje před podceňováním hrozeb. Společnost by měla podle hlavy státu věnovat větší pozornost příznakům, které dříve vedly k válečným konfliktům. Řekl to na Chrudimsku, kde nacisté před 84 lety vyhladili osadu Ležáky.
2: Žijeme už opravdu hodně dlouho v míru, žijeme v relativním dostatku. Máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem.
1: Nacisté v roce 1942 odvlekli z Ležáků desítky dětí i dospělých, které později popravili v Pardubicích. Na osadě se mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Český závodník Filip Saláč potěšil fanoušky třetím místem v kategorii Moto 2. Pořadatelé brněnské Grand Prix ale zklamala návštěvnost. Během víkendu dorazilo 171 tisíc diváků, což je o 50 tisíc méně než loni. Za propadem stojí netradiční červnový termín před prázdninami a také extrémní vedra nad 30 stupňů. Kvůli horku museli záchranáři na tribunách řešit desítky kolapsů. Šéf okruhu Karel Hubáček přesto fanouškům i záchranným složkám poděkoval. Jen pro srovnání, historický rekord z roku 2015 činí přes 248 tisíc lidí. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno, ráno a večer může být i jasno, naopak ale během dne více zataženo, protože přijdou přehánky, s nimi i bouřky, místy i silné. Naměříme k tomu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy pak až 33. A končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

kravatou, na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celinč.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Policie hledá svědky zříceného stropu v obchodním centru v Teplicích. Konstrukce spadla dopoledne v jedné z prodejen. Obchod je zavřený, událost se vyšetřuje. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská ČTK potvrdila, že se pád stropu neobešel bez následků.
2: Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 150.
1: Podle hasičů se v teplickém obchodním centru Olympia zřítila část stropu, ve které byla nainstalovaná světla. Hasiči odstranili visící části a místo zabezpečili. Dopis premiéra Andreje Babiše ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s 8 body není podle šéfredaktora zdravotnického deníku Tomáše Cikrta vytýkací. Jde podle něj o věcný tlak na efektivitu poté, co stát zvýšil platby za pojištěnce o 20 miliard korun. Babiš požaduje například povinné elektronické žádanky nebo ostřejší cenovou politiku u léků, což jsou ale procesy, které podle Cikrta nelze kvůli legislativě a pojišťovnám uspíšit. Cikrt zároveň odmítá spekulace, že by dopis předznamenával Vojtěchovi odvolání a jeho nahrazení Borisem Šťastným. Vojtěch má totiž silnou podporu zdravotnické veřejnosti a situace v rezortu je klidná. Třecí plochy mezi oběma politiky tak spočívají spíše v každodenním řízení. Evropu sužuje vlna extrémních veder způsobená teplou saharskou kupolí, kvůli které teploty na mnoha místech stoupají ke 40 stupňům Celsia a řada zemí, včetně Itálie, Španělska nebo Balkánu, vydala varování. Horka vážně komplikují infrastrukturu. Například Francie kvůli riziku poškození kolejí zrušila dočasně 170 meziměstských vlaků a belgická záchranná centra jsou přetížená stovkami přehřátých zvířat. V Německu pak teploty kolem 38 stupňů vystřídaly silné bouřky. Výstrahy před vedry a tropickými nocemi nově vyhlásila také Velká Británie. Slovenská armáda chystá historicky největší nákup. Tentokrát nejde jen o stíhačky, ale také o tanky, drony a protivzdušnou obranu. Naši sousedé chtějí mít plně obnovený alespoň jeden prapor, což si vyžádá nákup minimálně 45 tanků.
3: Armáda bola dlhé roky na okraj záujmu, no dnes sa karta výrazne obrátila. Slovensko ide investovať stovky miliónov eur do letectva, ťažkej mechanizovanej brigády, systémov protivzdušnej obrany i ručných zbraní. Iba cena za jeden tank sa pohybuje v rozmedzi od 10 do 30 miliónov eur. Pri jednom prápore to tvorí 2 miliardy eur, čo je 50 miliárd korún. Česko posledne nakúpilo tanky za vyše 20 miliárd korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Záložník Michal Sadílek před závěrečným zápasem skupiny na mistrovství světa ví, že českou fotbalovou reprezentaci čeká v mexické metropoli peklo. Národní tým má po prohře 1-2 s Koreou a remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou jediný bod. A k postupu do vyřazovací fáze musí domácí Mexiko bezpodmínečně porazit. 27-letý středopolař Slávie to na Facebooku reprezentace označil za největší možnou výzvu. Zatímco Mexičané mají po dvou výhrách jisté prvenství ve skupině a zápas se odehraje v bouřlivé atmosféře na azteckém stadionu, Češi se na duel připravují na základně u Dallasu. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty mohou být i silné zejména v jižní části země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Zprávy na Impulsu končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

pravý, nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vedro je největší klimatické zdravotní riziko v Evropě. Podle analytiků kvůli vysokým teplotám umírá daleko víc lidí než při povodních a dalších živelných pohromách. Evropa je přitom nejrychleji oteplující se kontinent na světě.
2: Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, seniori a chronicky nemocní. Tereza Fenclová-Mašková z klimatické koalice ale upozorňuje, že málo kdo by viděl ve vedrech riziko třeba pro duševně nemocné.
3: Zejména třeba schizofrenie narušuje schopnost termoregulace, to znamená, je potřeba dávat velký pozor na přehrátí. Lidé, kteří trpí dalšími duševními onemocněními, tak zejména ta nemožnost dobře se vyspat, i tropické noci například, které neumožňují dobrý spánek, tak vedou ke zhoršení potíží.
2: Odbornice na klima z Institutu Europeum Katarína Svitková potvrzuje, že evropská města na častější vyšší teploty už nějakou dobu reagují, třeba v rámci stavebních projektů.
4: Aby nám voda neodtékala z toho města, ale aby jsme ji tam udrželi, takže práce s retencí vody a pak zeleň, to znamená městská zeleň, parky, zelené fasády, zelené střechy a podobně.
2: Ulice s vysazenými stromy má během letního dne až o 15 stupňů nižší teplotu než ta beze stínu a zeleně. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Při nouzovém přistání v Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté na 2 tandemových padácích. Záchranné složky původně mluvily o 9 lidech, policie ale upřesnila, že šlo o seskok 18 osob na 9 tandemových padácích. Zatímco 14 lidí přistálo v pořádku, 2 padáky poryv větru kolem 15. hodiny vychylil z dráhy a parašutisté nekontrolovaně dopadli do areálu rokycanského koupaliště a Husových sadů. 4 zraněné přepravili vrtulníky z Plzně a z Prahy do nemocnice, přičemž událost se řešila jako hromadné postižení osob. Na místo vyjeli i vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Jihlavsko má novou cyklostezku. Město Brtnice otevřelo trasu z místní části Komárovice ke zřícenině hradu Rokštejn, o kterou se také stará. Stezka vede necelých 5 kilometrů přírodou a říčním údolím. Místostarostka Vlasta Kolmanová řekla, že stavba byla celkem komplikovaná.
5: Složité to bylo, protože tam bylo téměř 100 vlastníků. Se do toho museli zapojit všichni radní, takže oslovovali ty vlastníky a někde se nám to nepovedlo, ale jenom ve 2 případech, takže jsme museli dělat změnu té trasy.
1: Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Dokončení posledního úseku zbrzdila stavba mostu nového silničního obchvatu. Otevřít by se mohl na podzim. Ve Švýcarsku začalo vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem na základě nedávno podepsaného memoranda. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že Washington chce obrátit list a transformovat vztahy, pokud se Teherán vzdá jaderných ambicí a destabilizace regionu. První 80-minutové kolo rozhovorů s íránským vyjednavačem Mohammadem Bagherem Ghalibafem se zaměřilo na situaci v Libanonu a podle íránské strany se podařilo dokončit návrh výjimek ze sankcí na ropu. Rozhovory nicméně provází napětí. Donald Trump pohrozil Íránu tvrdými údery, pokud nepřestane podporovat Hizballáh. Íránská strana kontrovala, že se práva na obohacování uranu nikdy nevzdá. Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu slavnostně začal 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Ta se v hlavním městě koná vůbec poprvé a potrvá do čtvrtka 25. června. Na plochu nastoupilo zhruba 3,5 tisíce sportovců ve věku 12 až 16 let ze 14 krajů. Defilé výprav vedly osobnosti jako Josef Dostál nebo Jan Železný. Olympijský oheň na pódiu zapálil hokejový kapitán Roman Červenka. Mladí sportovci budou soutěžit ve 23 disciplínách na různých místech Prahy, zejména na Holešovickém výstavišti, Julisce nebo v Podolí. U příležitosti zahájení her byla v barvách Prahy nasvícena také Petřínská rozhledna. Zítra čekáme spíše polojasno nebo oblačno, ráno a večer může být i jasno, naopak během dne bude zataženo a vyskytnou se přehánky nebo i bouřky místy silné. Naměříme 26 až 31 stupňů Celsia, na Moravě bude tepleji o 2 stupně, naměříme tam 33. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy na impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s Lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
2: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřet u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
3: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Jo, Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantnice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
2: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
1: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Před sídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění stovek zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
3: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým čtvrtrokem odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky a ty mohou být místy i velmi silné, zejména na jihu země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude o něco teplej, naměříme tam až 33. Zprávy na Impulzu končí, loučí se Honza Varga.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: jednu. Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s Lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
1: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
0: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
2: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
0: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantnice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
1: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
0: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Před sídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění stovek zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
2: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým čtvrt rokem odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky a ty mohou být místy i velmi silné, zejména na jihu země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude o něco teplej, naměříme tam až 33. Zprávy na Impulzu končí, loučí se Honza Varga.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.